0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: Tropické léto v Aquapalace Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle

0: plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: A myslím a doufám, že tohle už vás mohlo probudit tedy dostatečně. Culture Beat a jejich Inside Out. Hit Radio 90 s vámi za chvilku 7. hodina, teď přesně 6.53. No a mrkneme se hned teď s Eliškou na naše silnice a taky dálnice.
1: Doprava.
2: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. V Praze v Těšnovském tunelu ve směru z centra bouralo v pravém pruhu osobní auto. Čekejte tu

0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru, jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
12: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
13: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
14: Montujeme,
13: vyklízíme,
14: krabice vám zapůjčíme.
13: Těžký kusy, to je naše.
14: Však recenze mluví za vše.
13: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
14: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
15: Intertas Plus, česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
16: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
17: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
18: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
19: Přízelátky tvoření našeho života koření.
17: Pro háčkování.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Počasí.
2: No, ráno dopoledne ještě polojasné, potom bude přibývat oblačnost, nějaký mraky, pršet by mělo hlavně na severu. Jinak 19 až 24 to budou maxima pro tu dnešní, tedy středu 22. července.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: No a nejlepší rána jsou s těmi nejlepšími 90kami v českém éteru, to je bez debat, tady na Hit Radio 90. U nás si prostě vybere jednoduše každej. Roxette, Ricky Martin, anebo třeba Mariah Carey hnedka na startu. Od každé té hudební příchutě bych tady měl kousek. Tak za minutu a kousek, tedy 7. hodina, a ať to i dneska po ránu hezky odsejpám. S Michalem, zdravím vás, ahoj.
1: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: No, Plzeňáci asi stále ještě vzpomínají, kterým jim tam před pár týdny Alice Cooper setnul svojí gilotinou snad všecko, co bylo v blízkém dosahu. No a hlavně tedy ukázal, že i s 80 na krku může úplně v pohodě konkurovat i mladším ročníkům. Velkou výhodou tedy tady toho pána je to, že se za ta léta stačil už velmi, ale opravdu velmi kvalitně zakonzervovat. O tom žádná. Tak Špetka Ciancali, Poison od Alice Coopera právě teď na Hit Radio 90 a budou třeba Fugees. Už za chvilku. Tak dobré ráno, za 5:15.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
9: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
8: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
9: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
8: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
9: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
8: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
11: Devadesátky jsou zpátky.
12: Hit Radio 90. Hello.

Tak, pánové z Backstreet Boys jsou právě teď aktuálně zpátky v supermoderní hale Sphere v Las Vegas, kde si nechali dokonce na pár týdnů zřídit i trvalou adresu a kde lítají v kosmu a vznášejí se tam nad diváky v sále. A hlavně tady mají totálně vyprodáno, takže asi nemá smysl vás jen tak hnát do Las Vegas. Ono přece jenom je to maličko z ruky a navíc, jestli jste kritiky prezidenta Trumpa, tak by vás tam vlastně ani nemuseli pustit. Ale pozor, už za 2 měsíce panáčkové přijedou k nám do Evropy, do Německa, konkrétně do Düsseldorfu. A tam by to tedy snad už mohlo klapnout, pokud tedy po nich vaše 90-kové srdce touží. Tak držím palce. No a Saša pokračuje, protože tady je letní pohoda na Hit Radio 90. I feel lonely. I feel-

0: Tahle písnička od kapely Blair, ta se nám sem do toho ranního playlistu vyloženě hodí, chvilku po půl osmé. Taková vlastně zhudebněná Sodoma Gomora. Když byl totiž zpěvák Damon Albarn na dovolené na Malorce, někdy v půlce devadesátek, tak tam pozoroval britskou mládež, jak se chová nespoutaně a neuvěřitelně divoce. Prostě alkohol a sex v hlavní roli a prostě tam bylo evidentně jedno, s kým skončíte nakonec v posteli, jestli s klukem anebo holkou. Tak potom právě tady ten, takový, jak bych to nazval, prázdninový hedonismus, jednoduše zhudebnil do tohodle songu Girls and Boys. Tak taková malá vzpomínka na půlku devadesátek a na to, jak to bylo tenkrát divoký. No a protože k létu patří taky latino, tak Ricky Martin nemůže chybět. Už za chvilku na Hit Radio 90. Tak fajn ráno.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. Hit Radio 90.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: ale tohle byla sympatická vzpomínka. China Phillips a Naked and Sacred. Jsme Hit Radio 90, ladíte nás i dneska tedy ve středu 22. července po ránu. Je 7.53 a jdeme mrknout na české silnice a dálnice. Jak to tam teď po ránu aktuálně jede?
1: Doprava.
2: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Na D8 u sjezdu na Mělník na 18. kilometru směrem z Drážďan na Prahu nabouralo osobní auto do dopravního značení. Po nehodě stojí v pravém pruhu, v místě počítejte s pomalým provozem a vůz nepřehledněte. Zúžené jízdní pruhy mezi 16. a 18. kilometrem Pražského okruhu vás zdrží u sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu do 10 minut. Na okruhu naberete pár minut i v opatření.

0: Neho čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, především v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Nad Prahou dnes taky cvičně přeletí stíhačky Gripen. O obnovení elektronické evidence tržeb, novele stavebního zákona, zákona o státních úřednících nebo zpřísnění pravidel jednání sněmovny bude Senát jednat 19. a 20. srpna, řekl to předseda Senátu Miloš Vystrčil. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapatý, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. No a tenistku Barboru Krejčíkovou po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze potěšilo, jak se vypořádala s rychlým přesunem z Řecka, kde před teprve dvěma dny ovládla turnaj v Aténách. I navzdory menšímu prostoru pro odpočinek porazila v prvním kole Lindu Fruhvirtovou

0: ve 200.
1: Počasí. No, to slunečné ráno a dopoledne vystřídá postupně docela velká oblačnost. Pršet by ale dneska nemělo, to je dobrá zpráva, i když jak pro koho, jenom možná výjimečně k večeru hlavně na severu Česka. No a teploty začínají pomalu stoupat zase nahoru. 19 až 24, to jsou maxima pro dnešní den.
2: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: A co tak tady koukám, tak Paul McCartney se chystá na koncerty a dokonce se šušká o tom, že Praha by se mu tentokrát vlastně mohla připlést do cesty, takzvaně. Tak uvidíme, jestli z toho něco bude. Každopádně vy teď uslyšíte jeho Youngboye, je tady přesně 8. hodina, tak ať se vám dobře vstává ve společnosti Hit Rádia 90. I dneska s vámi Michal, ahoj.
2: Michal Klein.
3: Hit Rádio 90.

0: Blackbox a jejich Fantasy na Hitradio 90 a chci vás teď pozvat na večer, ten dnešní o česti, kdy se časem vrátíme do prázdnin 1996 a hlavně tedy zkontrolujeme, co se tenkrát hrálo a jaké byly před 30 lety největší letní hity. Tak si budete moci trsnout třeba na slavnou Macarenu nebo Coco Jumbo a nebo třeba na Metalliku, která slavila úspěchy s novou deskou Loud. Hitparáda Eurochart Hot 100 a to z 20. července 1996, právě dneska večer, tedy 22. července 2026 a to od 6 večer, to se dobře pamatuje. Ideální, hele, co já bym třeba k tomu večernímu grilování.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Zanadu Club Makady Bay v Egyptě přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Zanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce, pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
9: 90.

Ani náhodou jsem to nečekal. To se přiznávám, že se životopisný film Michael stane miliardovým filmem. To bych asi okamžitě prodělal bačkory, kdybych si na to byl býval vsadil. Ale fanoušci se postarali, že tomu tak skutečně je. Nejvýdělečnější životopisný film všech dob. Wow. Dokonce o pár babek lepší než sám Oppenheimer. Navíc tedy Michaelova slavná deska Thriller, ta se opět prodává jak horký housky na krámě. Takže vlastně kult osobnosti krále popu, ten je tady stále s námi a stále přetrvává i po těch letech. No a my pokračujeme, teď konkrétně tedy diskotékou, tady u nás na Hit Radio 90, Robert Miles, Maria Naylor a jejich

0: Hit Radio 90 s vámi i dneska tedy ve středu po ránu. Za chvilku 8:45. Belinda Carlisle má za sebou velmi úspěšné turné s kapelou Take That po britských stadionech. Takže je pravděpodobně stále plná zážitků a dokonce jí to takzvaně nakoplo a pustila se do nahrávání nové desky. Plánuje k tomu i solové turné a zjistil jsem, že jestli vy plánujete letní dovolenou třeba do Provence a že to tam je moc hezký, tak ji tam možná někde potkáváte, jak zalývá levandule, páč se tam Belinda Carlisle nedávno přestěhovala. Tak hledejte, tam to bude vonět. To každopádně. No a Bon Jovi budou vonět a budou hlavně zpívat už za chvilku u nás na Hit Radio 90, tak si na to počkejte.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Další nesmrtelný devadesátkový hit. Tohle je prostě hit jako hrom. Bon Jovi a Always. Ha. Hit Radio 90, jsme s vámi, za chvilku 9. hodina. Dál vám můžu slíbit nejlepší devadesátky v českém éteru, ale až po dopravě. Tak se jdeme mrknout na české silnice a taky dálnice.
1: Doprava. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. K hromadné nehodě 6 osobních aut došlo na dálnici D10 na 8. kilometru směr Turnov. Místem se zatím jezdí s minimálním zdržením. Provoz vázne na D7 před Prahou, brzdí se před letištěm a na vině jsou práce na exitu 2. A zúžené jízdní pruhy mezi 16. a 18. kilometrem Pražského okruhu vás zdrží od sjezdu z D5 ve směru k Ořechu asi 10 minut. Na okruhu naberete pár minut i v opačném směru, a to od tunelu Lochkov k Barandovskému mostu. I tady ale jde maximálně o 10 minut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení.

0: 7. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo, barvám neutečeš CZ.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Teď ještě sluníčko, které se postupem dnes chová za mraky, má být spíš oblačná obloha bez deště. Přehánky budou pouze a jenom na severu Česka. No a teploty dneska docela příjemné, 19 až 24. Na jihu Moravy budete mít dokonce až 26.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak bacha, Češi se prý zbláznili do chovu slepic, tady čtu akorát. Slepice dneska prostě udávají trendy. No a něco na tom pravděpodobně bude, takže míchaný vajíčka k snídani, omeleta k obědu, možná egg benedict k večeři, no a verv k tomu všemu Bittersweet Symphony, teď 2 minuty před 9 hodinou dopolední. A od Michala přání hezkého dne.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Jo, jiný kraj, jiný mrav, dokonce i ten zmrzlinový, když nám to teď Prince lehce připomněl. Zatímco u nás i jinde ve světě jsou nejpopulárnějšími zmrzlinami suverénně vanilková a čokoládová, tak třeba v Japonsku tam nejvíc milují zelený čaj. A v Indii potom kardamon se šafránem. To zní taky hodně zajímavě. Jinak zpěvák Prince taky miloval zmrzlinu a nejradši tedy on sám, co jsem tak našel, tak měl míchanou čokoláda, vanilka, jahoda. Klasika. Dostal jsem na to chuť. A za chvilku k tomu přimíchám lehce ostřejší Offspring, kdybyste chtěli. Tak bude Pretty Fly, my jsme Hit Radio 90. Za 10 minut... Co za 10 minut? Za 5 minut bude 9:45.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
5: Už tam budem.
6: Nech toho.
5: Naštěji už tam budem.
6: Přestaň. Štěj mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkční věci. A nogoroi. BARDS.cz.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

idol z 90. blondiáček Jason Donovan, který ho teď můžete vídat pravidelně na prknech, která znamenají svět, vrátil se totiž k muzikálům. Ale museli byste tedy si vyjet do Anglie nebo třeba až do Austrálie, protože tam zpívá. Ale i tady u nás se třeba chystají velmi zajímavé muzikálové novinky, myslím u nás v našich končinách. Třeba Lucie Bílá, která tady zpívala před Jasonem, plánuje už někdy za měsíc a kousek ve svém divadle nový muzikál mapující její kariéru a život. Jmenovat se to má Obyčejná holka. V Karlíně tam chystají muzikálovou verzi Let it go, Ledového království. To bude hlavně pro děti hlavně, i když možná i pro dospěláky. A v Kalichu pokračování biografu Láska s písničkami Anny Zagorové. Takže máme se, co se muzikálu týče i u nás, na co těšit. No a teď jsou tady In Excess a Disappear. Jsme Hit Radio 90.

0: Ono se to zdá možná strašně daleko až v prosinci, ale uvidíte, ono to uteče jako voda v potoce. Stázina se dostane Kubovi za manželku a Bryan Adams opět přijede k nám do Česka, do Prahy, tentokrát do O2 Areny. A protože jsem ho teď několikrát po sobě propásnul, jak byl u nás celkem často, tak u data 13. prosince mám připsáno, hele, nic si neplánuj, jdeš na Adamse. I když na to jsem taky možná schopný zapomenout, ale fakt se na to těším. Hodně. Tak doufám, že nezapomenu. Vy nezapomeňte, dneska se uslyšíme ještě jednou večer úderem 6. u dalšího vydání hitparády Eurochart Hot 100. Tak se těším, Michal se loučí, ahoj, a Markéta v 10 na Hit Radio 90.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Allegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
4: Hledáte místo pro školení,
5: konferenci
4: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
5: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
4: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
5: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
6: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte odkud.

0: novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: vám 90 non-stop.
1: Další prázdninová středa už tady pár hodin hnízdí, ještě jich bude 5, kdyby vás tyhle ty počty zajímaly. S vámi teď po desátý už Markéta Rachmanová. Včera jsem nahlídla, co všechno dneska budu pro vás hrát. A ono to jako může vypadat, že to říkám, protože se to dělá, že je to takový klišé, ale já se sem fakt těšila. Jdeme na to, hezký dopoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná. Ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijedete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90. Per Gessle z Roxette je velký fanoušek fotbalu, podporuje svůj tým v Halmstadu a určitě mu teda neudělal radost letošní švédský debakl na šampionátu, protože Švédové skončili vlastně ještě před vstupem do té vyřazovací fáze. Bitva se Švédem tak byla tentokrát pro ostatní země vítězná. No a Anglie, co k tomu dodat? Podpora fanoušků byla obrovská. Robbie Williams kvůli tomu moc nespal, ale jednoznačně byl šťastný, že během finálového zápasu byl součástí toho hvězdního teatru. Teď na Hit Radio 90.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Radíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmat.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
7: Výhry, slevy, zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou

0: vám 90 non-stop.
1: Posloucháte Hit Radio 90. Ahoj, dobrý den. Tak jak se dneska máte? Kde jste s námi? Kam jste si nás přibalili na prázdninové cesty? Možná právě dneska vyrážíte na jih k moři, protože čím blíž bude víkend, tak tím hustší bramboračka to na těch dálnicích bude. Faktor 90 má dneska v rukách Markéta Rachmanová. Hezký den.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert, stojí za to jíst lépe.

Tohle je Hit Radio 90, kam asi jede na prázdniny Elton John. I když teda jeho současný život je už několik let taková zážitková, dovolená, plná dobrýho jídla, pití, taky lidí, co mu zůstali věrní, anebo co se dostali do jeho blízkosti, protože já nevím, ale všichni bychom asi chtěli být kamarádi s Eltonem, ne? Nebo ne? Tady v rádiu vím minimálně o třech klukách. Elton ohlásil podzimní koncerty v Mexiku jako náhradu za show, kterou nemohl odehrát v době pandemie, takže to vypadá, že doma v Bačkorách s ovladačem v ruce rozhodně ještě nebude.

0: Jsme autoškola. Jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
4: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve Žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
5: Devadesátky jsou zpátky.
6: Barbie, let's go party.
5: Jsou zpátky.
7: Hit me, baby.

0: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
3: Tak už můžu?
4: Točíme.
3: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
4: No co asi děláte, ne?
3: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
4: A dál?
3: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
4: A kde vás najdou?
3: Jako adresu?
4: Webovky.
3: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
4: Máme.
3: Hele, radši to vem znova.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: vám 90 non-stop.
1: Středa 22. červenec a nejvíc 90 v českým éteru. Ochladilo se proti minulým týdnům. Lidi už to zase řeší, kde je jako to tropický léto. Když je horko, chceme stín. Když je chladno, tak chceme clean. Když je ticho. Jsou tu 90 a Markéta u toho. Ahoj, hezký den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: elitedate.cz
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření, našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Shaggy na Hit Radio 90. Chlapík, co se tak kamarádí se Stingem, že ho v loni přibalil jako příručák a dovezl si ho do Ostravy. Představuju si tu kontrolu na letišti. Pane, trošku se vám kouří z kufru. Jo, to si jenom můj přítel Shaggy zapálil. Tohle už je jedna z nejznámějších mezírek mezi zubama a je dobře, že je tam pořád, že Vanessa Paradis nepodlehla nějakým upravovacím stomatometodám. Těžko říct, co to teda udělá v 80, ale teďka dobrý.

0: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
4: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
9: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Zanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Zanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
12: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Na Hitrádiu 90 Čoklit, to je německý projekt. Jako pojďme si říct, že tady se s tím názvem nikdo moc úplně nepádal. Navíc, co udělá čokoláda, když je teplo? Rozteče se. A tahle ta parta dělala jenom letní hity. Mimochodem, když si budete balit příručák na dovolenou k moři, tak čokoládu nechte doma. Jinak vám to zaprasí ty bílý plavky, co v nich chcete oslnit na pláži. Italský třeba. Eros, teď Hitrádio 90.

0: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit Radio 90. What we're living in, let me tell you.

0: Always Forever, tohle jsem nedávno slyšel ve Varech v závěru filmu Sex a smrt v kempu Miasma, který by se měl na začátku září dostat i do běžných kin. Hraje tam Scaliová, stojí to za to. Stejně jako playlist Ditra Rádia 90, který budeme do 18 poslouchat spolu. Ivo Aleš už vám přeje krásnou středu, teď tak učiní Kristýna.
1: Doprava. Dobré odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Vážná dopravní nehoda se stala na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na 7. kilometru havarovalo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky. V místě nehody je obnoven provoz jedním jízdním pruhem. Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionů v pravém pruhu popojíždí od 183. kilometru až na křížení s dálnicí D2 na 196. kilometr. A obousměrně budete popojíždět také na pražském okruhu mezi 22. a 17. kilometrem. Zdržíte se zhruba o 10 minut. To je z dopravy vše. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysprýběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Prodáváte auto? Autojarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz

0: posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.

0: počasí.
1: Dneska polojasno až oblačno, na severu se stále ještě můžou vyskytnout nějaké ty přehánky, nejvyšší teploty 20 až 26, no a co ve čtvrtek, bude převážně oblačno až polojasno nadále, místy přechodně až zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo déšť, ojedinělej bouřky a s tím, že více srážek předpokládáme na severu a severovýchodě území, zejména na horách, večer by pak mělo srážek ubývat. Nejnižší noční teploty 14 až 10, nejvyšší denní 18 až 22, na jihu Moravy až 25.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: V případě, že jste s dětma ještě nenavštívili westernové městečko Boskovice, tak ten westernový deficit můžeme dohnat spolu právě teď. Skvělou, na Oscara nominovanou a Zlatým globem oceněnou písní z westernu Mladé pušky 2.
0: Ivo Alač, Hit Radio devadesátka.

0: Samozřejmě, že to taky chtělo něco takového pořádného, tanečního, klubového v playlistu Hit Rádia 90. Doufám, že jsme vás potěšili. Faithless a hitem Gary za DJ 12 minut po 14. No a mohli bychom zase zpomalit, což jistě velmi dobře znáte i z naší zóny lásky mezi 22. a půlnocí, ale nesoustředíme to jenom tam. Za chvíli se dáme I Swear od All For One.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

krámech levnější než voda. Přitom jsou jeho náklady na výrobu mnohem větší. Je to celkově náročnější, takže to nedává smysl, aby se litr mléka prodával za 6 nebo 7 korun, ale je to tak. Důvodem je přetlak mléka na evropském trhu a napjatý mezinárodní obchod. Spotřebitelé jsou samozřejmě rádi, výrobci už tolik ne. No, škoda, že auta nejezdí na mléko. Co? Na mě to neskoušejte, protože pak byste potřebovali jiné mechaniky než ty Majkovi, co jsou právě teď na Hit Rádiu 90.

0: Většina se shodla na tom, že ta poločasová show ve finále mistrovství světa ve fotbale byla zbytečná a vlastně ani ne úplně podařená, ale naštěstí to pak přebyl ještě horší výkon Argentinců. Co ale všichni chválí, je to, jak Madonna vypadala a hlavně ty její nohy. Teď jsme slyšeli její hlas ve vysílání Hitrádia 90 Catholic Secret. Za chvíli Ace of Base.
1: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

Hrajeme vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90, hit, který nás vrátil alespoň na chvíli do doby, kdy nám opravdu bylo 17. Let Loose nám nabídli 17. 5 minut před 15. Teď zpátky do reality s Kristýnou.
1: Provoz na dálnici D1 z Prahy na Brno je na 7. kilometru po vážné dopravní nehodě obnoven levým jízdním pruhem. Zdržení před nehodou je ale velmi dlouhé. Okolo 20 minut budete popojíždět na D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu popojíždí od 181. kilometru až na křížení dálnice D2 na 196. kilometru. Obousměrně se zdržíte na Pražském okruhu, a to mezi 22. a 17. kilometrem. A pozor také na jižní spojce za odbočkou z Průmyslové směrem k Barandovskému mostu. Tady blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kolona popojíždí od sjezdu na Běchovice.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Tak už můžu?
2: Točíme.
1: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
2: No co asi děláte, ne?
1: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
2: A dál?
1: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
2: A kde vás najdou?
1: Jako adresu?
2: Webovky.
1: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
2: Máme.
1: Hele, radši to vem znova.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 30, nejvyšší denní 18 až 22, s tím, že na jižní Moravě může být až 25.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. No a vzhledem k tomu, že je středa a od 18 nás čeká další vydání Eurochart, tak si jako vždycky dáme o 3 hodiny dříve takový malý předkrm, konkrétně 3 hity ze zbytku toho 100místného žebříčku, ze kterého pak Michal Klein zahraje tu nejlepší desítku. Já vám pustím novinku tohoto červencového týdne v roce 1996 od Toni Braxton, která byla na 35, taky další novinku na 55. místě, kde byl první solový single kluka Stay Dead. No a neuvěříte, co za velkou pecku startovalo tenkrát v Eurochart na 92. Tím začneme.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.
2: 3 ve 3.
3: Jo!

0: Clapton známe především díky Unbreak My Heart, no ale tohle byl na Hit Radio 90 předchůdce toho velkého hitu. První pak hodně velký hit této zpěvačky You're Making Me High, který výročar Hot 100 z 20. července 1996 startoval na 35. místě. Zahráli jsme si i další novinky toho týdne, Forever Love Gary Obálova, tehdejší 55. No a taky důkaz toho, že i na těch nižších pozicích zahajovali svou pouť hitparádou fakt velké hity. 92. místo, Wannabe od Spice Girls. Top 10 uslyšíme zhruba za 3 hodiny.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
6: Hledáte místo pro školení,
7: konferenci
6: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
7: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
6: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
7: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.

0: Hosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

se Do I Have to Say the Words, právě teď doznívá na Hitrádiu 90. Tak jen co vláda schválila zákaz mobilů ve školách, který by měl platit od začátku toho příštího školního roku, tak se uvažuje o tom, že by se od roku 2029 mohla zrušit devítka. A to prý, aby se ušetřilo zhruba 50 miliard ročně. No ale odborníci varují, že by to naopak mohlo státní pokladnu vyjít draho, ale hlavně by to bez pořádných úprav a změn v samotném vzdělávacím systému mohlo ohrozit děcka, že jo? Takhle, já vlastně taky vycházel z osmičky a pohoda, no. Pohoda bude i další skvělá věc, která bude následovat v playlistu Hitrádia 90. A je od pána, který má za sebou základní školu, ale ze střední odešel, aby dělal hudbu. Mike Oldfield je tady s Carol Dillon, Man in the Rain na Hitrádiu 90.

0: Slyšeli jsme jednu z nejlepších saxofonových melodií v populární hudbě Baker Street. Tohle byla verze v podání Undercover, za chvíli jsou tady Sting nebo Alanis Morissette na Hitrádiu 90.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěje mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
5: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
4: Příze látky tvoření, našeho života koření. Pro háčkování.cz.
6: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
8: Montujeme,
7: vyklízíme,
8: krabice vám zapůjčíme.
7: Těžký kusy, to je naše.
8: Však recenze mluví za vše.
7: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
8: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
9: Devadesátky jsou zpátky.
10: Hit Radio 90.

0: Skvělý George Michael zakončil další hodinu na Hit Radio 90. Tu další odstartují Texas, ale ještě předtím aktuální informace. Nejprve ty od Kristýny.
1: Doprava. Nehodu dvou nákladních aut v dopravním omezení vyšetřuje policie na dálnici D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru. Zdržíte se zhruba 40 minut, brzdí se na 13. kilometru. Obousměrně budete popojíždět také na Pražském okruhu mezi 22. a 17. kilometrem. V obou směrech naberete zhruba 10 minut. A okolo 20 minut se zdržíte na D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionů je v pravém jízdním pruhu od 182. kilometru až na křížení s dálnicí D2.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Zítra bude převážně oblačno až polojasno, přechodně zataženo na většině území, více tedy na severu, přehánky nebo déšť, ojedinělej bouřky, večer pak budou srážky ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 14 a 10, nejvyšší denní mezi 18 a 22, s tím, že na jihu Moravy může být až 25.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Už jsem prozradil, že nám tuhletu hodinu odstartuje kapela Texas, u které teda pořád připomínám, že u nás v Česku ještě nekoncertovala. A tím, že to budu takhle opakovat, tak doufám, že to nějaký promotér změní.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Zatímco další Johnny English prý v plánu je, tak další celovečerák Mistra Beana ne. Možná jenom toho animovaného. Tohle bylo z toho prvního celovečerního hraného Picture of You od Boyzone na Hit Radio 90. Za chvíli ATB.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Freddy teď obohatil playlist Hit Rádia 90 In My Defense. Máte taky nějaký fotky či videa z těch extrémně silných bouřek, které včera řádily v oblasti Jadranu? Hlavně těch blesků je plný internet, protože jejich detektory zaznamenaly skoro 250 tisíc. Slušná podívaná, no ale o něco horší je to pro ty, co jim ty 15-centimetrové kroupy zničily auto, stan anebo jiné obydlí. Doufám teda, že nikoho nezranili. Ty blesky bohužel ano. Česká turistka zasažená jedním na ostrově Krk skončila v kritickém stavu na jipce v Rijece. No tak jí přejeme hlavně brzké uzdravení. Hit Radio 90.

0: únoru to bylo už neuvěřitelných 14 let, co nás opustila Whitney Houston. Pravidelně si ji připomínáme na Hit Radio 90. Tohle byl další hit z osobního strážce I'm Every Woman. Za chvíli další woman, Tina Turner.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Potom, co všichni řešili fotky z dovolené dcery Ester, tak tatínek Janek hnedka taky ukázal, v jaké skvělé kondici je. Takový náš Tomík Krůzů, akorát teda umí líp zpívat, což teď dokázal na Hit Rádiu 90. Před námi zpravodajský servis, za chvíli přehled zpráv od Lucky, ale ještě předtím Kristýna doprava.
1: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu popojíždí od 182. kilometru až na křížení s dálnicí D2. 10 minut se zdržíte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Do kolony se zpomaluje na 5. kilometru u Rudné. A 15 minut naberete také na Pražském okruhu ve směru k D1. Kolona začíná na 23. kilometru a pomalu pojedete až po 18. kilometru. A na Pražském okruhu je také nehoda na 22.5. kilometru ve směru na letiště, bouralo osobní auto s nákladním.
2: Vémart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vémartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vémart. Ušito v Liberci.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jé!
5: Jé!
8: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Výhry. Slevy. Zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Devadesátky. Nejlepší.

0: Fajn v DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel vetoval zákon, který počítá s rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Jako důvod uvedl ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Návrh se teď vrátí k projednání do sněmovny. Jde o první předlohu odmítnutou hlavou státu během vlády Andreje Babiše. Hasiči dnes odpoledne zhruba po dvou týdnech prací vyhlásili likvidaci požáru výškové budovy v někdejším Paťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Ministr zahraničí Petr Macenka se chystá do Chorvatska. Cestovat plánuje ve čtvrtek a v pátek s cílem u Splitu. Tady uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli na moři po srážce plachetnice s katamaránem. Na programu má také jednání s chorvatským premiérem a svým protějškem. Obhájkyně titulu Marie Bouzková na tenisovém turnaji na pražské Štvanici porazila 7-5 a 6-4 Američanku Carole Lee a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na Terezu Valentovou, která před malou chvílí porazila Australanku Mayu Joint.
2: Počasí. Ve čtvrtek by mělo být převážně oblačno až polojasno, přechodně zataženo na většině území, hlavně tedy na severu přehánky nebo déšť, ojedinělej bouřky, večer pak budou srážky ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 14 a 10, nejvyšší denní mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy může být až 25.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Jestli už máte dost toho chladnějšího počasí, když je vlastně půlka léta, tak dobrá zpráva, už by to pomalu zase mělo líst nahoru. Ostatně i Dream budou teď tvrdit, že things can only get better.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač. You can walk my path.

0: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jo!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Mark Anthony, I Need to Know. Mimochodem, Mark je taky příležitostný herec. Tahle ta hodina je hodně o filmech a na Odysseu se k nám do Prahy sjíždějí lidi nejenom z Česka, ale i ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska, i ze skandinávských zemí, anebo i z Velké Británie, protože těch kin IMAX, která zvládnou promítnout nejnovější epos Christophera Nolana z filmového pásu, je v Evropě jenom 6. Z toho v Británii polovina, ale tam je pořád vyprodáno, takže v kontinentální Evropě jsou jenom 3, v Belgii, ve Francii a u nás. A i u nás je vlastně taky pořád vyprodáno, tak doufám, že seženete lístky, protože to fakt stojí za to. Stejně jako teď, skvělá věc od kapely Pulp, Come on People, na Hit Radio 90.

0: tohle byl náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hitrádiu 90. Před 27 lety byla u nás v kinech skvělá komedie Přeber si to s Robertem De Nirem v roli mafiána, který začne chodit k terapeutovi podání Billyho Crystala. Poprvé se v Česku promítala na festiáku v Karlových Varech 4. července 1999. Do kin šla 15. No a já ji viděl 22. A proto jsme si právě dneska z ní dali hit Markyho Marka Good Vibrations. Zhruba za 20 minut je tady Eurochart s Michalem a teď taky doprava s Kristýnou.
1: Doprava. Dálnice D1 je u Brna na 203. kilometru uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exit 210 u Holubic. Dopravní nehoda se řeší také na 19. kilometru dálnice D1 směrem na Brno. Tady počítejte se zdržením okolo 10 minut. Dva osobáky se srazily na D1 ve směru na Prahu za Kojetínem na 248. kilometru. Je to v úseku dopravního omezení, i tady naberete 10 minut. 20 minut bude na D1 před Brnem od Prahy mezi stým 89. a stým 96. kilometrem. A čtvrt hodiny se zdržíte na příjezdu do Prahy po D5 od 5. kilometru. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na Modletice, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Ořech.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
5: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Hit Radio 90. Jsem skoro.

jestli jsem už něco měl s nějakou holkou.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Prodáváte auto? Autojerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Přesně o 30 let zpátky se dneska vydáváme v dalším díle hitparády Eurochart Hot 100. Konkrétně projedeme nejlepší desítku z 20. července roku 1996, kdy evropská singlová hitparáda měla z brusu nové první místo. No, zahrajeme si dneska třeba Jacksona, Fugees anebo Macarenu, možná přijde i Metallica a možná přijdou i další a další. No, Michal Klein i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: No a v té spodní části top desítky si dáme už za pár okamžiků na osmičce Backstreet Boys, které jsme toho času teprve poznávali. A kluci právě bodovali s energickým hitem Get Down, You're the One For Me. Na devátém tam potom zpomalíme, Celine Dion vás čeká s baladou Because You Loved Me, která byla dokonce součástí soundtracku k filmové romantice Intimní detaily s Michelle Pfeiffer a Robertem Redfordem v hlavních rolích. Baladu jinak napsala slavná Diane Warren, no a vlastně v ní reflektovala silné pouto lásky mezi Celine Dion a jejím tehdejším manželem Renem, což od ní bylo moc hezký. No a hned teď na desátém začíná Mark Morrison se superhitem Return of the Mac, což je tedy vlastně přesný opak té romantiky od Celine Dion. Písnička, kterou

Na Hit Rádiu 90 posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100, tentokrát z 20. července 1996, kdy celá Evropa tančila v rytmu Coco Jumba. No, stejnojmenný hit od Mr. President vás čeká za chvilku na 5. místě. Na 6. potom slíbený Michael Jackson, ze kterého jsme u nás tenkrát přímo doslova šíleli. A to už jenom proto, že se o pár týdnů později měl ukázat v Praze na Letné, kde měl dokonce zahájit své světové turné k albu History. Takže They Don't Care About Us, to bude 6. pozice. No a jinak jsme chodili do kina třeba na Trainspotting, ve kterém se proslavila taneční hymna Born Slippy od kapely Underworld. Možná maličko paradox a nedorozumění, že se za ta léta stala hymnou fotbalových chuligánů, co vyřvávali po hospodách ten refrén Lager, Lager, Lager. Přitom to v skutku není oslava alkoholu, ale spíš jakési zoufalé volání alkoholika, který potřebuje pomoct se svojí závislostí. Mimochodem ten název songu, tedy Born Slippy, napadnul kapelu Underworld na závodech chrtů, kde si na jednoho chrta jménem Born Slippy vsadili. No a ten jim potom vyhrál docela dost velkou částku peněz. Jeden z nejzásadnějších tanečních tracků hudební historie, to je bez debat. No a před 30 lety to byla 7. pozice v evropské singlové hitparádě. Eurochart Hot 100.

0: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
1: Dneska tedy probereme fenomén MTV.
0: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno
2: a prožili to spolu.
0: Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Zahrada v Nových Syrovicích u Třebíče za 1 570 000 korun, rodinný dům v Dívčicích na Českobudějovicku za 4 990 000, rodinný dům v Jíkvi u Nymburka za 9 499 000, byt 2+1 v Týništi nad Orlicí za 3 656 500 a chata v Seči u Chrudimi za 1 850 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 000 korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Hit Radio 90.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1996. Hit Radio 90.

0: Ladíte nejprodávanější singly v Evropě v půlce prázdnin 1996, tedy konkrétně 20. července v 96. No a my teď na chviličku odbočíme z té singlové hitparády do té albové a mrkneme se na nejprodávanější alba právě přesně před 30 lety, mezi kterými nemohli chybět Celine Dion, George Michael, Bryan Adams anebo Alanis Morissette. Ta se dokonce mezi nejlepší desítkou držela nepřetržitě skoro rok se svým průlomovým albem Jagged Little Pill. Nicméně nejlépe šla na odbyt nová deska legendární Metallica, Load, kde se panáčkové odchýlili od svého typického thrash metalového zvuku a prostě a jednoduše, no, lehce vyměkli a vydali se na hard rockovou cestu. Mimochodem obal té desky, tedy alba Load, je velmi abstraktní dílo jednoho umělce, který zde smíchal krev a sperma. To jenom, až se někdy budete dívat na ten cover, abyste věděli a abyste znali. No a z nejprodávanějšího alba v Evropě je tady asi i největší hit Mama Said. Tady v Eurochart Hot 100 na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100. Mama, she has taught me well, told me when I was young. Son, your life's in

Evropská singlová hitparáda Eurochart zaznamenala v půlce prázdnin 96 změnu na nejvyšší příčce, takže jsme měli z brusu nový nejprodávanější singl v Evropě. A nebyla to Macarena, páč ta klesla na druhé místo. A nebyl to dokonce ani Robert Miles, který se singlem Fable, což byl mimochodem následovník jeho největšího hitu Children, tak ten dokázal uzmout bronzovou medaili. No a nebyly to nakonec ani Fool's Garden a jejich Lemon Tree. Mimochodem, tenkrát se rozšířila taková urban legend, že píseň je o zpěvákově vzpomínce na přítelkyni, která se zabila v autě, a to po nárazu do citrovníku, právě proto Lemon Tree. Ale pozor, je to totální blbost a kravina, to se totiž nikdy nestalo. Ale tedy faktem je, že píseň napsal, když na tu svoji přítelkyni jednou odpoledne čekal a čekal a čekal a ona nikde a nikde. No prostě zpoždění. Tak o tom pocitu úmorného čekání a osamělosti napsal svůj nejslavnější hit, který se zároveň stal i takovou neoficiální hymnou českých hokejek po fantastickém titulu mistrů světa ve Vídni. Tak tohle je čtvrté místo v hitparádě Eurochart, tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: lemon tree. 90. Hit Radio 90.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování CZ. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření, našeho života koření.
3: Pro háčkování CZ.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
0: 90 jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby, one more time. Hit Radio 90.
8: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1996. Hit Radio 90.

0: Jsme skoro na konci další Eurochart Hot 100 a dneska jsme si zahráli největší hity v druhé půlce července, a to v roce 1996. Takže všechny hity, které jsme si pustili, slaví v těchto dnech 30. výročí, což tedy v bledě modrém platí i pro nejprodávanější single nejenom v Evropě, ale v té době dokonce na celém světě.
1: Eurochart Hot 100.
0: Na první místo totiž konečně vyskočil největší hit té doby od skupiny Fugees, jejich Killing Me Softly. Byť to byl tedy cover, což pravděpodobně víte. Na začátku 70. píseň proslavila zpěvačka Roberta Fleck, jejíž text potom členové Fugees chtěli přepsat na politicky angažovaný. Chtěli zacílit na boj proti drogám anebo chudobě, jenomže narazili u autorů té písničky, kteří jim vlastně nic z toho nedovolili. A tak si aspoň lehce pozměnili refrén na just. Zatímco v originále se zpívá Killing Me Softly with His Song, tak Lauryn Hill zaspívala Killing Me Softly with This Song. Taková drobná odchylka, kterou ale tenkrát vůbec už nikdo neřešil. No a takové to One Time, Two Time dodalo té písni moderní nádech. Dneska už jsou Fugees jenom Lauryn a Wyclef, kteří drží odkaz své skupiny stále při životě. Zatímco třetího do party, Presse Michela, čeká mnohaleté vězení za mezinárodní politicky motivované spiknutí. Tak tohle je tečka za dnešní Eurochart, ale už začínám chystat tu další. Pozor, pozor. Příště se mrkneme do roku 1992, kdy bodovali třeba Erasure s překopanou Abou. Tak se budu těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
5: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Hej, už máš řidičák?
10: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
10: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
11: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Sequence starts in 10 seconds.

0: nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
5: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

Vlkom 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
5: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
1: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
2: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Hit Rádio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

program ty padesátky. Non-stop! Hit Radio 90.